0: Andrej Babiš z hnutí ANO by ho měl okamžitě odvolat. Jasno o delegaci by mělo být během pondělního dne. A organizátoři Mezinárodního folklorního festivalu Strážnice na Hodonínsku se dopoledne distancovali od všech politických proklamací a prohlášení, která v průběhu festivalu zazněla. Reagovali tak na páteční vystoupení ministra kultury Oty Klempíře z Motoristů sobě a sobotní fiasko ministra zahraničních věcí Petra Macinky. Obyvatelé Venezuely hlásí po dvojici středečních zemětřesení na 70 tisíc pohřešovaných. Nejničivější katastrofa svého druhu, která zemi postihla za víc než 100 let, vyžádala nejméně 1430 mrtvých a 3238 zraněných. Venezuela na jihu Ameriky obdržela pomoc už od 24 zemí, které vyslaly přes 2,5 tisíce záchranářů. Do Venezuely v neděli dorazila i skupina záchranářů z České republiky. Míříme na sever Čech. Domov pro seniory v Barvířské ulici v Mostě nevyhovuje některým požárním předpisům. V příštích letech by mohly vzniknout nové objekty. Tam bude město sociální služby poskytovat. Pro 12-patrový věžák pro víc než 260 důchodců se bude hledat jiné využití. Poslední patra se teď používají jako kanceláře a sídlí v nich třeba i výcvikové středisko. Víc říká ředitel městské správy sociálních služeb v Mostě Luboš Trojna.
1: Most už vlastní pozemky, už má prvotní studie pro stavbu nových objektů, kde budou poskytovány sociální služby. A už se někde ustupuje od staveb domovů pro seniory a už se ta kapacita přetlačuje spíš do toho DZR, což je domov se zvláštním režimem.
0: Dům, kde je největší domov pro seniory, teď by se mohl využívat pro bydlení. V minulosti ho využívali učňové a potom začal fungovat jako penzion pro seniory.

možný cíl, který si vymyslil. Je to jak sen, co ráno rozpustil den, nic není dost velký cíl, aby ses nepokusil. Volej k nebi přání a všechno bude k mání.

0: Rádio Bonton, zprávy.
1: Extrémní vedro, které dosáhlo v Doksanech na Toří na Litoměřicku teploty 41 stupňů a trhlo český rekord, by se už v příštích dnech nemělo opakovat. Bude jen ale o chlup míň. Hlavně na Moravě, ve Slezsku, Vysočině i východních Čechách. Nejchladněji bude pak po bouřkách na českém západě. Pokračuje Filip Smola z Českého hydrometeorologického ústavu.
2: V pondělí 29. června bude počasí u nás od západu ovlivňovat zvlněná studená fronta, která teploty hlavně v Čechách sníží. Teploty budou na většině území s výjimkou západu a severozápadu Čech šplhat přes 31. Velmi vysoké teploty čekáme na většině území Moravy a Slezska, ve východním a středním Polabí a v Praze a okolí. Extrémně vysoké teploty budou překročeny s nejvyšší pravděpodobností v moravských a slezských nížinách. Ty budou znamenat extrémní zátěž pro lidský organismus a vysoké riziko přehřátí a dehydratace.
1: A hrozí nám i problémy v dopravě, energetice nebo živočišné výrobě. Plné ruce práce mají i hasiči a záchranka. Od pátku moravskoslezští záchranáři zaznamenali za horka 100 kolapsů. Další 30 lidí vinou veder trpěli dehydratací a závratěmi, řekl v Ostravě mluvčí záchranky Lukáš Humpl. Teploty v regionu odpoledne atakovaly na mnoha místech 38 stupňů Celsia. Česká armáda chce do roku 2028 pořídit zhruba 3000 dronů za skoro 2 miliardy korun. Uvedl to ministr obrany Jaromír Zuna za SPD. Rezort obrany podle České televize zároveň připravuje novou koncepci využití těchto strojů. Výcvik armádních operátorů se má nově odehrávat i v jihočeském Písku, kde tuzemský výrobce Primoco UAV otevřel první certifikované výcvikové středisko Severoatlantické aliance NATO pro vojenské

0: trony na světě. Česká republika by se podle předsedy Senátu Miloše Vystrčila měla na summitu Severoatlantické aliance v turecké Ankaře prezentovat v maximální možné silné sestavě. Vystrčil to řekl před odletem na zasedání parlamentních lídrů států aliance.
1: Naším cílem by mělo být, abychom na těch jednáních, která jsou pro nás jako pro Česko důležitá, vystupovali v maximálně možné nejsilnější sestavě. Což se stane v případě setkání těch předsedů evropských parlamentů členských zemí NATO a já za sebe říkám, že pokud pan prezident Pavel poletí a bude mít odpovídající roli i na jednání v Ankaře, tak se opět myslím, že to bude naplněno. A to je to hlavní.
0: Do Istanbulu Vystrčil zamířil spolu s předsedou sněmovny Tomiem Okamurou. Na severu Čech v Ústeckém kraji chybí 388 policistů. Je to zhruba o stovku míň než před rokem. Situace je nejhorší na Teplicku. A dobrá není ani na Litoměřicku. Zlepšila se ale trochu na Chomutovsku a Mostecku. Bezpečnostní situace v regionu se podle krajského policejního ředitele Zbyňka Dvořáka oproti předchozím letům nemění.
2: Ta bezpečnostní situace se při srovnání s rokem 2025, pokud vezmu to poletí, které máme teď za sebou, musím říct, že nápad těch trestných činů je ve své podstatě setrvalý. Došlo samozřejmě k tomu, že jednotlivé kategorie trestných činů se mění, majetková kriminalita nám přechází do podvodů páchaných na internetu a tak jako to bylo i minulé roky, tak Ústecký kraj trápí drogová problematika a problematika mravnostní kriminality. Chybí nám 388 policistů, to číslo k 1.5.2026 je 3115 a musím říct, že ten trend je pozitivní.
0: Vyřešit problém s nedostatkem policistů měly pomoct speciální mobilní buňky, které umožňují jednání s policií prostřednictvím videohovoru. Jedno takové zařízení je už ve Šluknovském výběžku na Děčínsku. Podle Dvořáka ho ale lidé příliš nevyužívají.

Dnes v noci jsem ze spaní křičela tvoje jméno. Já vím, že nejsi rád, ale nejde zapomenout, jak při každém slově přibíráš níčka, prosím, vyslyš mojí zpověď. Už jsme starý na psaníčka, jsem bytost vodních pár, živa jenom z tvého dechu. Já vím, že nejsi rád a že ti to přsteku, chci ti všechno říct a pak se někam schovat, třeba pochopíš.

se zrychlil se mi dech, jak maratonským běžcům, co je to za příběh. Bez lásky, bez milenců nemáš slov, patrně všechna patří jiným. Prosím, proměni s nimi ve sny, v gesta i v činy, a já tu zůstanu, ztracené malířské pláto, třeba se vrátíš, a já zas nechám se napnout, prosím, maluj mě, tvoř,

splynu se vzduchem, nechám rozplakat nebe, budu vším tím, co lidi k propasti svede, budu krysařovou flétnou a ozvěna v tvé duši, pak ptáci tiše vzlétnou, vy ne.

Náš svět promění se hned, když zavřeš oči, budu vyprávět o tom, jak nekonečné jsou hvězdy, co lidem plují nad hlavou. Co teď možná jsme spolu naposled, sladká

0: potížemi. Starší lidi a děti. Při teplotách vysoko nad 30 stupňů Celsia, tedy spíš blíž ke 40, se cítíme jako po cvičení, i když nic neděláme, řekl v České televizi praktický lékař z Ústavu všeobecného lékařství Karlovy univerzity Cyril Mucha.
1: Ta fyzická aktivita už je jenom tím, že člověk vyrovnává tu teplotu. Dá se to přirovnat třeba k tomu, jako kdyby člověk měl tak 10% ke své hmotnosti baťoch na zádech a dokonce u lidí s onemocněním srdce, to může být až dvojnásobek. Tak si představme, co by to bylo za zátěž, kdybychom měli 7 až 15 kilový baťoch, ale vlastně bychom ho nikdy nesundávali. A je nutno si uvědomit, že vlastně pocením člověk nestrácí jenom vodu, ale ztrácí i jonty. A to je potřeba dohonit. To znamená pít běžnou vodu, ideální je normální kohoutková nebo pramenitá voda, lehčí potraviny, saláty, zeleninové.
0: Delegaci na summit NATO Fankaře by měl vést prezident. Shodli se v pořadu poledne s Moravcem bývalý šéf ústavního soudu Pavel Rychetský a někdejší ministryně spravedlnosti Eva de Croix z ODS. Vyplývá to podle nich ze zásad mezinárodního veřejného práva i z diplomatických protokolů. Ministra zahraničí věcí Petra Macinku z motoristů označili kvůli chování vůči hlavě státu i justici za hulváta a burana a uvedli, že premiér Andrej Babiš z hnutí ANO by ho měl okamžitě odvolat. Jasno o delegaci by mělo být během pondělního dne. A organizátoři mezinárodního folklorního festivalu Strážnice na Hodonínsku se dopoledne distancovali od všech politických proklamací a prohlášení, která v průběhu festivalu zazněla. Reagovali tak na páteční vystoupení ministra kultury Oty Klempíře z motoristů sobě a sobotní fiasko ministra zahraničních věcí Petra Macinky. Obyvatelé Venezuely hlásí po dvojici středečních zemětřesení na 70 tisíc pohřešovaných. Nejničivější katastrofa svého druhu, která zemi postihla za víc než 100 let, vyžádala nejmín 1430 mrtvých a 3238 zraněných. Venezuela na jihu Ameriky obdržela pomoc už od 24 zemí, které vyslaly přes 2500 záchranářů. Do Venezuely v neděli dorazila i skupina záchranářů z České republiky. Míříme na sever Čech. Domov pro seniory v Barvířské ulici v Mostě nevyhovuje některým požárním předpisům. V příštích letech by mohly vzniknout nové objekty. Tam bude město sociální služby poskytovat. Pro 12-patrový věžák pro víc než 260 důchodců se bude hledat jiné využití. Poslední patra se teď používají jako kanceláře a sídlí v nich třeba i výcvikové středisko. Víc říká ředitel městské správy sociálních služeb v Mostě Luboš Trojna.
2: Most už vlastní pozemky, už má prvotní studie pro stavbu nových objektů, kde budou poskytovány sociální služby. A už se někde ustupuje od staveb domovů pro seniory a už se ta kapacita přetlačuje spíš do toho DZR, což je domov se zvláštním režimem.
0: Dům, kde je největší domov pro seniory, teď by se mohl využívat pro bydlení. V minulosti ho využívali učňové a potom začal fungovat jako penzion pro seniory.

chvilku vzpomínej, je to všechno jen pár let, na kytaru v duchu hry, tvoje parta je tu hned, z cigaret je modrej dým, hraje magneťák, holka sedla na tvůj klín, nevíš ani jak, nevíš jak. Bláznivý, chtěli křídla pro svůj let, dnes už možná nevíš sám, proč tě tenkrát pálil svět, chtěl si prachy na mejdan, byl to hloubej špás, když si v noci

0: Radio Bonton.
1: Až budu starý mužem, budu staré knihy číst a mladé víno lisovat. Až budu starý mužem, budu si konečně jist tím, koho chci milovat. Koupím si pergamen a štětec a tuša, jako čínský mudrc sednu na břeh řeky

starým mužem pořídím si starý byt a jedno staré rádio. Až budu starým mužem, budu svoje místo mít u okna kavárny Avion. Koupím si pergamen a štětec a tuš a budu pozorovat lidi, kam jdou asi

starým mužem budu černý oblek mít a šedou vázanku, až budu starým mužem budu místo vody pít. Lahodné víno ze čpánku, koupím si pergamen a štětec a tuš a budu mlčet jako mlčí ti, kdo vědí už starý muž.

0: Rádio Bonton, zprávy.
1: Extrémní vedro, které dosáhlo v Doksanech natoří na Litoměřicku teploty 41 stupňů a trhlo český rekord, by se už v příštích dnech nemělo opakovat. Bude jen ale o chlup míň. Hlavně na Moravě, ve Slezsku, Vysočině i východních Čechách. Nejchladněji bude pak po bouřkách na českém západě. Pokračuje Filip Smola z Českého hydrometeorologického ústavu.
2: V pondělí 29. června bude počasí u nás od západu ovlivňovat zvlněná studená fronta, která teploty hlavně v Čechách sníží. Teploty budou na většině území s výjimkou západu a severozápadu Čech šplhat přes 31. Velmi vysoké teploty čekáme na většině území Moravy a Slezska, ve východním a středním Polabí a v Praze a okolí. Extrémně vysoké teploty budou překročeny s nejvyšší pravděpodobností v moravských a slezských nížinách. Ty budou znamenat extrémní zátěž pro lidský organismus a vysoké riziko přehřátí a dehydrataci.
1: A hrozí nám i problémy v dopravě, energetice nebo živočišné výrobě. Plné ruce práce mají i hasiči a záchranka. Od pátku moravskoslezští záchranáři zaznamenali za horka 100 kolapsů. Další 30 lidí vinou veder trpěli dehydratací a závratěmi, řekl v Ostravě mluvčí záchranky Lukáš Humpl. Teploty v regionu odpoledne atakovaly na mnoha místech 38 stupňů Celsia. Česká armáda chce do roku 2028 pořídit zhruba 3000 dronů za skoro 2 miliardy korun. Uvedl to ministr obrany Jaromír Zuna za SPD. Rezort obrany podle České televize zároveň připravuje novou koncepci využití těchto strojů. Výcvik armádních operátorů se má nově odehrávat i v jihočeském Písku, kde tuzemský výrobce Primoco UAV otevřel první certifikované výcvikové středisko Severoatlantické aliance NATO pro vojenské drony na světě. Česká republika by se podle předsedy Senátu Miloše Vystrčila měla na summitu Severoatlantické aliance v turecké Ankaře prezentovat v maximální možné silné sestavě. Vystrčil to řekl před odletem na zasedání parlamentních lídrů států aliance.
3: Naším cílem by mělo být, abychom na těch jednáních, která jsou pro nás jako pro Česko důležitá, vystupovali v maximálně možné nejsilnější sestavě. Což se stane v případě setkání těch předsedů evropských parlamentů členských zemí NATO a já za sebe říkám, že pokud pan prezident Pavel poletí a bude mít odpovídající roli i na jednání v Ankaře, tak se opět myslím, že to bude naplněno. A to je to hlavní.
1: Do Istanbulu Vystrčil zamířil spolu s předsedou sněmovny Tomiem Okamurou. Na severu Čech v Ústeckém kraji chybí 388 policistů. Je to zhruba o stovku míň než před rokem. Situace je nejhorší na Teplicku a dobrá není ani na Litoměřicku. Zlepšila se ale trochu na Chomutovsku a Mostecku. Bezpečnostní situace v regionu se podle krajského policejního ředitele Zbyňka Dvořáka oproti předchozím letům nemění.
4: Ta bezpečnostní situace se při srovnání s rokem 2025, pokud vezmu to poletí, které máme ty za sebou, musím říct, že nápad těch trestných činů je ve své podstatě setrvalý. Došlo samozřejmě k tomu, že jednotlivé kategorie trestných činů se mění, majetková kriminalita nám přechází do podvodů páchaných na internetu a tak jako to bylo i minulé roky, tak Ústecký kraj trápí drogová problematika a problematika mravnostní kriminality. Chybí nám 388 policistů, to číslo k 1.5.2026 je 3115 a musím říct, že ten trend je pozitivní.
1: Vyřešit problém s nedostatkem policistů měly pomoct speciální mobilní buňky, které umožňují jednání s policií prostřednictvím videohovoru. Jedno takové zařízení je už ve Šluknovském výběžku na Děčínsku. Podle Dvořáka ho ale lidé příliš nevyužívají.

Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, ta se vyplatí. Od pondělí v Lidlu vepřová kýta bez kosti v ceně 59,90 za 1 kg. Třešně 100 gramů za 9,90. A Pilsner Urquell v multipeku 6x0,5 litru za 173 korun. Lidl, to se vyplatí.

0: přirovnává tu teplotu. Dá se to přirovnat třeba k tomu, jako kdyby člověk měl tak 10% ke své hmotnosti baťoch na zádech a dokonce u lidí s onemocněním srdce to může být až dvojnásobek. Tak si představme, co by to bylo za zátěž, kdybychom měli 7 až 15 kilový baťoch, ale vlastně bychom ho nikdy nesundávali. A je nutno si uvědomit, že vlastně pocením člověk nestrácí jenom vodu, ale ztrácí i jonty. A to je potřeba dohonit. To znamená pít běžnou vodu, ideální je normální kohoutková nebo pramenitá voda, lehčí potraviny, saláty, zeleninové.
1: Delegaci na summit NATO Fankaře by měl vést prezident. Shodli se v pořadu Poledne s Moravcem bývalý šéf Ústavního soudu Pavel Rychetský a někdejší ministryně spravedlnosti Eva Decroix z ODS. Vyplývá to podle nich ze zásad mezinárodního veřejného práva i z diplomatických protokolů. Ministra zahraničí věcí Petra Macinku z motoristů označili kvůli chování vůči hlavě státu i justici za hulváta a burana a uvedli, že premiér Andrej Babiš z hnutí ANO by ho měl okamžitě odvolat. Jasno o delegaci by mělo být během pondělního dne. A organizátoři mezinárodního folklorního festivalu Strážnice na Hodonínsku se dopoledne distancovali od všech politických proklamací a prohlášení, která v průběhu festivalu zazněla. Reagovali tak na páteční vystoupení ministra kultury Oty Klempíře z motoristů sobě a sobotní fiasko ministra zahraničních věcí Petra Macinky. Obyvatelé Venezuely hlásí po dvojici středečních zemětřesení na 70 tisíc pohřešovaných. Nejničivější katastrofa svého druhu, která zemi postihla za víc než 100 let, vyžádala nejméně 1430 mrtvých a 3238 zraněných. Venezuela na jihu Ameriky obdržela pomoc už od 24 zemí, které vyslaly přes 2,5 tisíce záchranářů. Do Venezuely v neděli dorazila i skupina záchranářů z České republiky. Míříme na sever Čech. Domov pro seniory v Barvířské ulici v Mostě nevyhovuje některým požárním předpisům. V příštích letech by mohly vzniknout nové objekty. Tam bude město sociální služby poskytovat. Pro 12-patrový věžák pro víc než 260 důchodců se bude hledat jiné využití. Poslední patra se teď používají jako kanceláře a sídlí v nich třeba i výcvikové středisko. Víc říká ředitel městské správy sociálních služeb v Mostě Luboš Trojna.
2: Most už vlastní pozemky, už má prvotní studie pro stavbu nových objektů, kde budou poskytovány sociální služby. A už se někde ustupuje od staveb domovů pro seniory a už se ta kapacita přetlačuje spíš do toho DZR, což je domov se zvláštním režimem.
1: Dům, kde je největší domov pro seniory, teď by se mohl využívat pro bydlení. V minulosti ho využívali učňové a potom začal fungovat jako penzion pro seniory.
3: Česká hudba je doma na rádiu Bonton.

0: už nestačí jen voda. Sportovci to vědí. Při výkonu tělo ztrácí víc než tekutiny, ztrácí elektrolyty a bez nich výkon rapidně klesá. A nejen ve sportu, i v běžném životě bojujete s únavou, která vede k poklesu imunity. A nebojte se, žádné cukry, žádné kalorie. Izostar elektrolytické tablety, voda, protože už voda prostě už nestačí.
1: Tři kouzelná slova, která potěší všechny firmy i živnostníky? Odložená? Splatnost? Faktur? Alza pro firmy teď nabízí klid pro váš rozpočet. Zboží máte hned a fakturu zaplatíte později. Přesné podmínky a další výhody jsou na alzaprofirmy.cz.
2: Honda přiváží žhavou letní nabídku. Ušetřete při koupě rodinného CR-V až 140 000 korun a získejte plně vybavené SUV za bezkonkurenční cenu. Přesvědčte se, že jízda hybridním vozem může být úsporná i zábavná zároveň a užijte si léto v nové Hondě. Honda, the power of dreams.
3: Každé ráno se město znovu rozběhne. Světla, tramvaje, výtahy, kanceláře, domovy. Za tím vším jsou lidé, které často nevidíme. Ale jejich práce je vidět všude kolem nás. V PRE hledáme další z nich. Ty, kteří chtějí dělat práci, co udržuje město v chodu. Když ráno rozsvítíte, když přijede tramvaj, když se otevřou dveře a město běží tak, jak má. Přidejte se i vy na pre.cz/kariéra.
4: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od pondělí v Lidlu vepřováky ta bez kosti v ceně 59,90 za 1 kg. Třešně 100 gramů za 9,90. A Pilsner Urquell v multipeku 6x půl litru za 173 korun. Lidl, to se vyplatí.
5: Place. Místo, kde nesmíte chybět. Neopakovatelný zážitek během filmového festivalu v Karlových Varech. Place přinese spojení gastronomie, hudby, umění a nočního života. Těšte se na Sophia Loren restaurant i na hvězdy, jako jsou Anastasia, Marek Stracený, Miraj, Lucie Bílá, Queenie a další. Od 3. do 11. července. Poštovní dvůr Karlovy Vary. Place. www.place.cz.
6: Speciál časopisu ABC Pračlověk je plný nejnovějších objevů v pravěké archeologii. Kdy naši předci začali chodit po dvou? Opravdu se neandrtálci křížili s moderními lidmi? Vše o opravdových hobitech nebo pramatce Lucy? 164 stran objevů pro zvídavce. Speciál ABC právě v prodeji.

0: Place. Místo, kde nesmíte chybět. Neopakovatelný zážitek během filmového festivalu v Karlových Varech. Place přinese spojení gastronomie, hudby, umění a nočního života. Těšte se na Sophia Loren Restaurant i na hvězdy, jako jsou Anastasia, Marek Stracený, Miraj, Lucie Bílá, Queenie a další. Od 3. do 11. července. Poštovní dvůr Karlovy Vary. Place. www.place.cz.
1: Speciál časopisu ABC Pračlověk je plný nejnovějších objevů v pravěké archeologii. Kdy naši předci začali chodit po dvou? Opravdu se neandrtálci křížili s moderními lidmi? Vše o opravdových hobitech nebo pramatce Lucy. 164 stran objevů pro zvídavce. Speciál ABC právě v prodeji.
2: Radio Bonton.

Speciál časopisu ABC Pračlověk je plný nejnovějších objevů v pravěké archeologii. Kdy naši předci začali chodit po dvou? Opravdu se neandrtáci křížili s moderními lidmi? Vše o opravdových hobitech nebo pramatce Lucy? 160

0: Člověk nestrácí jenom vodu, ale ztrácí i ionty. A to je potřeba dohonit. To znamená pít běžnou vodu, ideální je normální kohoutková nebo pramenitá voda, lehčí potraviny, saláty, zeleninové.
1: Delegaci na summit NATO Fankaře by měl vést prezident. Shodli se v pořadu Poledne s Moravcem bývalý šéf ústavního soudu Pavel Rychetský a někdejší ministryně spravedlnosti Eva de Croix z ODS. Vyplývá to podle nich ze zásad mezinárodního veřejného práva i z diplomatických protokolů. Ministra zahraničí věcí Petra Macinku z Motoristů označili kvůli chování vůči hlavě státu i justici za hulváta a burana a uvedli, že premiér Andrej Babiš z hnutí ANO by ho měl okamžitě odvolat. Jasno o delegaci by mělo být během pondělního dne. A organizátoři Mezinárodního folklorního festivalu Strážnice na Hodonínsku se dopoledne distancovali od všech politických proklamací a prohlášení, která v průběhu festivalu zazněla. Reagovali tak na páteční vystoupení ministra kultury Oty Klempíře z Motoristů sobě a sobotní fiasko ministra zahraničních věcí Petra Macinky. Obyvatelé Venezuely hlásí po dvojici středečních zemětřesení na 70 tisíc pohřešovaných. Nejničivější katastrofa svého druhu, která zemi postihla za víc než 100 let, vyžádala nejméně 1430 mrtvých a 3238 zraněných. Venezuela na jihu Ameriky obdržela pomoc už od 24 zemí, které vyslaly přes 2,5 tisíce záchranářů. Do Venezuely v neděli dorazila i skupina záchranářů z České republiky. Míříme na sever Čech. Domov pro seniory v Barvířské ulici v Mostě nevyhovuje některým požárním předpisům. V příštích letech by mohly vzniknout nové objekty. Tam bude město sociální služby poskytovat. Pro 12-patrový věžák pro víc než 260 důchodců se bude hledat jiné využití. Poslední patra se teď používají jako kanceláře a sídlí v nich třeba i výcvikové středisko. Víc říká ředitel městské správy sociálních služeb v Mostě Luboš Trojna.
2: Most už vlastní pozemky, už má prvotní studie pro stavbu nových objektů, kde budou poskytovány sociální služby. A už se někde ustupuje od staveb domovů pro seniory a už se ta kapacita přetlačuje spíš do toho DZR, což je domov se zvláštním režimem.
1: Dům, kde je největší domov pro seniory, teď by se mohl využívat pro bydlení. V minulosti ho využívali učňové a potom začal fungovat jako penzion pro seniory.
3: Česká hudba je doma na rádiu Bonton.

0: už nestačí jen voda. Sportovci to vědí. Při výkonu tělo ztrácí víc než tekutiny, ztrácí elektrolyty a bez nich výkon rapidně klesá. A nejen ve sportu, i v běžném životě bojujete s únavou, která vede k poklesu imunity. A nebojte se, žádné cukry, žádné kalorie. Izostar elektrolytické tablety, protože voda už prostě nestačí.
1: Honda přiváží žhavou letní nabídku.

0: nabídku. Ušetřete při koupě rodinného CRV až 140 000 korun a získejte plně vybavené SUV za bezkonkurenční cenu. Přesvědčte se, že jízda hybridním vozem může být úsporná i zábavná zároveň a užijte si léto v nové Hondě. Honda. The power of dreams.
1: Tři kouzelná slova, která potěší všechny firmy i živnostníky? Odložená? Splatnost? Faktur? Alza pro firmy teď nabízí klid pro váš rozpočet. Zboží máte hned a fakturu zaplatíte později. Přesné podmínky a další výhody jsou na alzaprofirmy.cz.

0: Rádio Bonton, počasí.
1: Hezké ráno vám přejeme, 8. hodina, pondělí, 29. červen. No a jak bude, tak to tropické počasí, které máme za sebou, vydrží jen do začátku týdne. Od středy se teploty vyšplhají nejvýše k 31, takže do Česka by už dnes měly dorazit přehánky a bouřky, které mohou být hlavně v západní části území i velmi silné a hrozí přívalové srážky, kroupy i silný vítr. Přesto se dnes odpoledne na západě Čech mohou teploty dostávat na 31 stupňů Celsia, Morava, Slezsko, východní Čechy až na 38. Tak pojďme na to.
0: Radio Bonton a Milan Bílek.
1: Tak hezké ráno, ještě jednou vám přejímáme minutu po 8. Máme pondělí s datem 29. června a naplno si můžeme říct, že je tady léto, že jsou tady prázdniny a že je tady, doufám, že teď už do budoucna snesitelné počasí. Posíláme Bad Boys Blue, opět a Radeček a taky Gypsy Kings a Bailami.

Radio Revomen a to jsou Bad Boys Blue na Bontoru. Máme 13 minut po 8. Máme tady poslední červnové pondělí 29. června. No a co se týká víkendu, to jsme si tady užili všichni. Česko zasáhly tropické teploty a po oba dny bylo překonáno dosavadní teplotní maximum pro Česko. Takže od včerejška ten rekord činí 41,9 stupňů Celsia. Padlo v Doksanech na Litoměřicku a koupaliště čelila náporu návštěvníků a bohužel podle dostupných informací od pátku utonulo 5 lidí a záchranáři zaznamenali stovky kolapsů. Častou příčinou zdravotních potíží byla dehydratace a přehrátí organismu. No a blíží se studená fronta, bude se blízkat na lepší časy. Každopádně teploty klesnou, ale ve většině republiky bude ještě dnes 30-stupňové vedro. Každopádně to, že se konečně vyspíme a že to nebude takové upocené spaní jako z neděle na pondělí, což jsme si užili asi úplně všichni, tak na to už se můžeme těšit, protože už ta noc z pondělí na úterý by měla být hodně jiná. Posílám vám Petra Kolháře, Michael Sembelou a teď Janek Ledecký a budu všechno, co si budeš přát.

0: Jednou nebe zavolá, to byl Petr Kolář na Bontonu. Za chvilku vám nabídneme taky nové zprávy spolu s Luckou. Z muziky Richard Miller, Ilona Čáková, Léto. No ale pozor, máme tady taky fotbal, začíná to být velmi zajímavé, protože na fotbalové mistrovství světa začíná první kolo playoff a 20. hrací den nabídne tři atraktivní zápasy. Jinak program odstartuje duel Brazílie s Japonskem, následně Německo vyzve Paraguay a na závěr se střetnou Nizozemsko s Marokem. Tak kdyby náhodou, to je právě dnes na programu šampionátu v Americe. To znamená v rámci mistrovství světa ve fotbale. Už za chvíli Richard Miller, taky Miraj, Hometown. No a když Léto, tak Léto, ale Ilony Čákové.
1: Dovolená u moře s Blue Style, expertkou na cestování Lenkou Pátek a huňatým parťákem Bluem.
2: Ahoj, jsem Blue. Miluji, když na dovolené nejen odpočíváte, ale i objevujete a poznáváte. Lenka také chvilku neposedí.
3: Albánie se stala oblíbenou destinací. Tato rozmanitá země je vhodná jak pro aktivní dovolenou, tak lenošení na dlouhých písčitých plážích. K výletům lákají hory a nedotčená příroda. Milovníci historie ocení množství starověkých památek, některé najdeme i na seznamu UNESCO. Gurmáni ocení zdejší kuchyni, která čerpá inspiraci ze středomořských a balkánských chutí. Díky pozvolnému vstupu do moře je Albánie ideální pro rodiny s dětmi i starší cestovatele. Třešničkou na dortu jsou necelé 2 hodiny letu, ať už z Prahy, Pardubic, Brna nebo Ostravy. Příjemné ceny jsou dalším velkým lákadlem. Proč tedy nevyužít nabídky Last Minute Léto a nestrávit prázdniny třeba v Albánii?
2: Blue! Svou vysněnou dovolenou hledejte na bluestyle.cz.
4: Chceš mít ten správný drive? Auto Jarov ti přináší Jarov Drive. Operativní leasing, který tě dostane na silnici během pár dnů. Široká nabídka skladových vozů, různých motorizací a výbav. Spolehlivost a férové jednání, to je Jarov Drive. Auto Jarov, nejrychlejší cesta k novému vozu. Více na autojarov.cz.
5: Letní slevy ve Sportissimu jsou v plném proudu. Právě teď sleva až 30% na vybavení na sport i volný čas. Zastavte se u nás na prodejně nebo vybírejte online z pohodlí domova. Sportissimo. Život v pohybu.
6: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od pondělí v Lidlu vepřováky ta bez kosti v ceně 59,90 za 1 kg. Třešně 100 gramů za 9,90. A Pilsner Urquell v multipeku 6x0,5 litru za 173 korun. Lidl, to se vyplatí.

0: Som ženám, deťom, mamám. Svoju hlbokú úctu skladám.
1: Hezké ráno, máme tu poslední školní den. Děti převezmou vysvědčení a čekají.

0: Sara Parkety a Moriky a Povery, máme 3 minuty po půl deváté, vám hezké ráno a my si dáme nové zprávy.
1: Rádio Bonton, zprávy.
2: Hezké ráno, policie je 8 let pozadu s nákupem nových vrtulníků pro leteckou službu policie České republiky i opravou hangáru na hlavní letecké základně. Ten je v havarijním stavu už od roku 2006 a je nebezpečný pro uskladněnou techniku i personál letiště, zjistil to Nejvyšší kontrolní úřad. Jihočeští hygienici vyhlásili zákaz koupání u Podolska na Orlické přehradě. Ve vodě se tam vyskytuje vysoké množství senic. Kromě toho hladina přehrady v těchto místech kvete. Spojené státy a Irán se dohodli na oboustranném přerušení vzájemných úderů a na zítřek plánují setkání v katarském hlavním městě Dauha, aby vyřešili spor ohledně Hormuzského průlivu. Čtvrtkařka Lourdes Gloria Manuel si i ze své třetí diamantové ligy veze 2. místo. V Paříži nestačila pouze na olympijskou šampionku Paulinovou z Dominikánské republiky. Česká atletka si navíc výkonem 49 vteřin a 37 setin sekundy opět vylepšila osobní rekord. V této sezóně je tak k nejrychlejší Evropankou. Ve světových tabulkách jí patří 4. místo.
1: Hezký den s Rádiem Bonton.

0: I do anything for love, to byl Meatloaf, tady je pondělní ranní bonton, máme 13 minut po půl deváté, nevím, jak jste to měli se spánkem z neděle na pondělí, ale co já jsem se ptal tady všech dneska v rádiu kolegu, tak to byla velká mizárie. Můj případ to byl také a nebylo to náhodou, protože pravděpodobně za sebou máme nejteplejší noc této vlny veder, teploty se dnes kolem 5. hodiny ranní pohybovaly nejčastěji mezi 24 až 19 stupni, ojediněle kolem 17, ale myslím, že to nebyl náš případ. Ale mým případem bylo to, že se našla místa, kde vůbec neklesaly pod 25 stupňů. A protože bydlím v centru Prahy, tak tam už pro jistotu zase začaly stoupat. Centrum Prahy bylo nezvyklé plné, třeba pražské náplavky. Tam i po půlnoci bylo poměrně živo a centrum města obecně. Tak vypadá to, že noc z pondělí na úterý, neboli ta, která nás čeká, už by přeci jenom měla být snesitelnější. No a jak se bude vyvíjet počasí celý tento týden, to vám vezu už za malou chvíli. A teď Taylor Swift, anebo Karel Gott z roku 1991, Holka v domě.
1: Radio Bonton. Tady je česká hudba doma.

Blank Space a to byla Taylor Swift před devátou na Bontoru. Hezké ráno, víte, koho připomínají dnes média chlapíka, který by dnes slavil narozeniny, Daniel Nekonečný. Vlastním jménem Daniel Konečný, byl to český zpěvák, taneční herec, showman a mám pocit, že to byl tak trošku král slunce. Právě dnes byl slavil narozeniny, samozřejmě je to tvář výborné kapely Šum Svistu. Bohužel 23. března 2019 zemřel. Výjimečný člověk to byl. Měl jsem tu možnost a tu čest dopoznat a chvilku s ním pobít v jednom rádiu na jednom velmi zajímavém rozhovoru. Tak pokud vy dnes máte svůj velký den, 29. červen, případně máte svátek, dnes má Petr a Pavel, tak vám přejeme všechno nejlepší a přežijte to horko, které tady máme dál a dál v plném zdraví. Za chvilku si dáme počasí na celý týden a z muziky Milan Farmer, nebo teď Miroš Birka, Bělý květ.

0: Dešanté, a to byla Milan Farmer, 9:00 raní, pondělí, a my si dáme počasí na Bontonu.
1: Rádio Bonton, počasí.
0: Tropy pomalu, ale jistě budou ustupovat, je ještě dnes odpoledne, každopádně ve východních Čechách a na Moravě můžeme naměřit velmi vysoké teploty až 38 stupňů Celsia. Ale už zítra bude v Čechách oblačno, postupně na většině území s občasnými přehánkami a také bouřkami, a ranní minima poklesnou na 22 až 18 stupňů. Odpoledne naměříme od 25 na západě Čech přes 29 stupňů v centrálních částech republiky. No a ve středu očekáváme počasí už mírné, očekáváme oblačno, zataženo, po ránu se může ochladit na 21 až 16 stupňů, v maximech v Čechách do 26. Každopádně nás čeká po bouřkách, které tady budou v úterý a ve středu, mírné ochlazení a teploty budou v průměru od čtvrtka až do konce příštího víkendu na 28 stupních Celsia. Opět nás čeká hezké léto, příjemné polojasno. Tak užívejte.
1: Radio Bonton a Milan Bílek.
0: Hezké ráno, minuta po 9:00, za chvilku Kim Wild, Jelen, a teď zpátky do 80. Tady jsou Culture Club.

You just keep me hanging on, to byla Kim Wild, 12 minut po 9. Pondělí máme po tropickém víkendu, máme 29. června a je mi už docela jasné, jaká událost akce bude plnit společenské rubriky od 3. července. Je to ten jubilejní 60. ročník Mezinárodního filmového festivalu Karlovy Vary. Pojede až do 11. července. Vždycky je důležitý takový ten první zahajovací víkend, který se blíží. Jinak, co se týká novinek, tak nás čeká taky výroční program. Ten letošní ročník doprovodí fotografická výstava na panelech mezi hotely Pub a Termál. V Zámeckých Lázních se třeba otevře nový festivalový klub Baden. No a veřejnosti se vůbec poprvé otevírá taky Olvin terasa nad hlavními kinosály hotelu Termál. Počasí by mělo být docela příznivé, takové polojasné, 100% letní, tak ať nám ta předpověď vyjde. No a nesmíme zapomenout taky na velmi významné hosty, kteří tam budou, tím nejvýznamnějším Dustin Hoffman, který se zasadil o to, aby tam proběhlo na festivalu ve Varech také promítání pro něj zásadního filmu Absolvent z konce 60. let. Takže Dustin Hoffman je jenom jednou ze známých a zásadních tváří toho jubilejního ročníku Mezinárodního filmového festivalu, tedy 60. Tak pokud tam vyrážíte, tak vám přeji hezký zážitek z toho všeho, co nás čeká. Jinak 5. a Zuzana Norisová.

0: Sen a to byl MC Erika Barbara, tady je Bonton 22 minut po deváté. Pokud chcete, tak i léto, které je před námi a prázdniny, mohou být nabité kulturou. Pokud máte rádi festivaly, tak by tady byl jeden se znamenitým jménem Hrady CZ, putovní letní festival, který se zastaví na Hradech, jako například Veveří, Točník, Bouzov, případně Bezděs. Pak tady máme velmi významné rockové a metalové události, třeba Masters of Rock, koná se v červenci. A je to takový svátek všech rockových a metalových fanoušků přímo v srdci Valašska. No a co se týká samotných koncertů hvězd, velké metalové legendy jsou před námi. Judas Priest, 2. srpen, legendární metalová kapela, vystoupí v Ostrovar aréně a den předtím 1. srpna na lokti Jethro Tull, progresivní rocková legenda, která odehraje koncert v magickém amfiteátru přímo pod hradem Loket. No a to je jenom kousek z toho, co nás čeká. Velmi jednoduše své oblíbence najdete na síti a můžete prověřit, v jakých termínech a na jakých hezkých místech hrají. Tak si to užijte i s kulturou. A to jsme my na Bontonu, tak za chvilku Beyoncé, Halo, taky Modus, Sklíčka nebo Turbo a Hráč.
1: Ačka jsou i v létě plná výhod a benefitů. Vyberte si z 19 000 vozů s garantovanou letní slevou až 100 000 korun a s možností výměny až do 60 dnů. Nyní ještě dostupněji díky výhodnému financování na míru. Více na aaaauto.cz nebo volejte 800 110 800.
2: V Lidlu jsou ceny v klidu již od února. Teď ale přidáváme další produkty, abyste mohli být nadále v klidu. Například Kofola 2 litry za novou běžnou cenu 29,90. Nebo čerstvá vejce velikosti M 10 kusů za novou běžnou cenu 49,90. V Lidlu jsou další ceny v klidu. Lidl, to se vyplatí.
3: Place. Místo, kde nesmíte chybět. Neopakovatelný zážitek během filmového festivalu v Karlových Varech. Place přinese spojení gastronomie, hudby, umění a nočního života. Těšte se na Sofia Loren Restaurant i na hvězdy, jako jsou Anastasia, Marek Stracený, Miraj, Lucie Bílá, Queenie a další. Od 3. do 11. července. Poštovní dvůr Karlovy Vary. Place. www.place.cz

0: Rádio Bonton, zprávy.
1: Hezké dopoledne. Domov pro seniory v Brně v Kociánce dnes zasáhl požár. Hořelo tam v rozvodně. Před příjezdem hasičů se evakuovalo 24 lidí. Událost je naštěstí bez zranění. Část hasičů z místa už odjela. Vláda Andreje Babiše dnes projedná podobu účasti prezidenta Pavla na červencovém samitu NATO v turecké Ankaře. Ministr zahraničí Macinka i ministr obrany Zuna v neděli řekli, že delegaci povede premiér Babiš. Prezident ale zastává názor, že pokud je součástí delegace hlava státu, je automaticky i jejím vedoucím a že je to on, kdo určí, kterých částí summitu se zúčastní. Máme za sebou pravděpodobně nejteplejší noc v této vlně veder. Na téměř polovině měřících míst byla noc tropická, během které teplota neklesne pod 20 stupňů. Na 12 místech pak teplota nespadla pod 25 stupňů Celsia. V Česku už od 1. července startuje centrální evidence psů. Půjde o jediný oficiální registr, kde bude možné najít údaje o psovi, jeho čipu, očkování proti vzteklině i majiteli. Pes se ale do systému nezapíše automaticky jen proto, že už má čip, pet pas anebo záznam v některé soukromé databázi. O zápis musí majitel psa požádat veterináře. 6 českých tenistů dnes zasáhne do úvodního dne Wimbledonu. O postup do druhého kola budou na trávě v All England Clubu bojovat předloňská šampionka Barbora Krejčíková, nasazená desítka Karolína Muchová, turnajová 32 Kateřina Siniaková, Nikola Bartuňková, Daria Vidmanová a Dalibor Svačina. V Čechách se dnes od západu postupně zatáhne a přijdou velmi silné bouřky, které mohou doprovázet přívalové srážky. V nárazech bude foukat silný vítr, spadne kolem 50 mm vody a mohou se objevit i více než 2 cm kroupy. Zatímco v Čechách teploty zůstanou mezi 31 až 36 stupni, na Moravě může být opět až k 39 stupňům.

0: Every Time Vytáč, a to byla Maggie Reilly na Bontonu před 10. hodinou. Tak v následujících hodinách a dnech tady budeme taky hezké letní prázdninové jistoty. Třeba ten červnový úplněk, který nás čeká právě zítra ve 2 hodiny po půlnoci, nastane tedy 30. června úplně přesně, jestli to chcete mít v 1.57, a bude to takzvaný jahodový úplněk ve znamení kozoroha. No a v rámci doporučení rozšiřuje prý obzory, učte se a vyhněte se roztěkanosti. Ať vám přinese ten mimořádně jasný měsíc, na který doufám, že budete mít štěstí po půlnoci, jenom štěstí. Tak za chvilku Boss, Noany Nemelian, taky Helena Vondráčková, Copacabana.
1: Place, místo, kde nesmíte chybět. Neopakovatelný zážitek během filmového festivalu v Karlových Varech. Place přinese spojení gastronomie, hudby, umění a nočního života. Těšte se na Sophia Loren Restaurant i na hvězdy, jako jsou Anastasia, Marek Stracený, Miraj, Lucie Bílá, Queenie a další. Od 3. do 11. července. Poštovní dvůr Karlovy Vary. Place. www.place.cz.
2: Speciál časopisu ABC Pračlověk je plný nejnovějších objevů v pravěké archeologii. Kdy naši předci začali chodit po dvou? Opravdu se neandrtálci křížili s moderními lidmi? Vše o opravdových hobitech nebo pramatce Lucy. 164 stran objevů pro zvídavce. Speciál ABC právě v prodeji.

Vány Nemeliana, to byl Bosan na Bontonu před 10. hodinou. Tak už za pár minut nám začínají taky písničky na přání, které tady budou zdané. Ten hlásí nástup už za malou chvíli. Tak máte-li chuť, pište na 736 300 888. To je dnes pondělí 29. června. Spojení na písně na přání. Tady je Karel Zich, Zánovní vůz.

0: The One and Only. A to byl Česný Hawk tady na Bontonu. Tak začínají písničky na přání. Dan Koska je tady spolu s námi. Daňku, vítej, zdravím tě, ahoj.
1: Já tě zdravím po víkendu, Milane, také. Hele, je to krásný, že se nebudu plést jména dneska. Milan jako Milan, víš?
0: Milan jako Milan.
1: Hele, já mám s těmi jmény někdy problém, totiž trošku. Ale tady není kam uhnout.
0: Ano. My, když jsme se potkali, tak jsme si vyměnili informace, které myslím, že si dneska v práci vyměnili úplně všichni. Tak co, kolik jsi měl doma dneska?
1: Hele, prosím tě, dneska, no včera, když jsem přijel z víkendu, tak jsme měli doma 31 a něco nádherných. Můžu ti říct, že to byla nádherná noc. Chvilku jsem strávil v takové jako studnější vaně, ale vylezeš z vany a ještě ani nestačíš oschnout a už to z tebe zase je samozřejmě. Takže tam by si musel být naložený celou noc, takže by byly varhánky potom.
0: Já měl 29 a bylo to taky samozřejmě jako tak, příšený. No,
1: ale tak ty jsi jako pán teď, ale s 29 pouhými v bytě.
0: Vinohradských 29.
1: Vinohrad, a to už je, to je takových těch suchých vinohradských 29, to je něco jak u moře 35.
0: Jo, bylo, tam to hodně jako smaží, pálí. Daňku, písničky na přání, těšíme se na to, měj se báječně.
1: Tak jo, i ty, měj se krásně, ahoj.
2: Radio Bonton a Dan Kostka.
1: Ano, přátelé, kamarádi, tak vám všem samozřejmě přeju nádherný, opravdu ještě stále horký vstup do toho nového pracovního týdne. Máme minutku po 10. hodině, jak už Milan správně řekl, právě teď také startují vaše písničková přání, takže pište si o ně, jak třeba SMS-kou na 736-30888 nebo zprávou na náš Facebook a také Instagram, za chvilku se na vás vrhnu. Teď se ovšem vrhám na Petra a Pavla, kteří dnes slaví svůj svátek. Pánové, vám přeju všechno nej a vám posílám kapelu Smokey.

0: Rádio Bonton. Tady je česká hudba doma.
1: Mám ploché nohy po tetě a fantazii po svém strýci. Už dlouho šlapu po světě a nevím, co mám o něm říci. Kdysi jsem sníval o Nilu a pak se plavil po Vltavě. Já věřil spoustě omylů a dodnes nemám jasno v hlavě, nemám jasno v hlavě.

a čekám, co se ještě stane. Mám pořád v duši dítěte a říkají mi starý pane, já citově jsem založen, při smutných filmech slzy roním a měl jsem taky málo žen. Teď už to asi nedohoním, už to nedohoním.

0: přáteli.
1: Něco málo zvratných láhví, Jaroslav Pohlíř a Zdeněk Svěrák na vlnách Rádia Bonton, no a také pondělně vyladěné písničky na vaše přání. Tak pojďme na to, dorazili už první SMSky, v jedné z nich píšete zdravím na Rádio Bonton a poprosím zahrát příjemnou písničku Sweet Harmony od The Beloved. Ať se všichni naladíme na fajn vlnu, moc děkuju, no a zdraví Honza z Prahy. Tak Honzo, nemáte vůbec zač, pojďme začít, písnička je vaše.

se svojí krásnou přezdívkou Lady Soul, to byla Marie Rotrová na vlnách Rádia Bonton v pondělních písničkách na vaše přání. Tak co dalšího si přejete? Píšete ahoj, prosím o zahrání písničky Boky jako skříň od Evy Farné pro všechny její nadšence. Díky, tak máme je tady. Boky připraveny, Eva taky, pojďme na to.

0: práci, která dává smysl. Takovou, která má skutečný dopad na životy lidí. V PRE hledáme ty, kdo chtějí držet v chodu celé město. V terénu, v kanceláři, v každodenním provozu s moderními technologiemi. Hrdinové z PRE nejsou vždy vidět, ale jejich práce ano. Pracujte tam, kde je vidět výsledek. Přidejte se i vy. pre.cz/kariéra.
1: Chceš mít ten správný drive? Auto Jarov ti přináší Jarov Drive. Operativní leasing, který tě dostane na silnici během pár dnů. Široká nabídka skladových vozů, různých motorizací a výbav. Spolehlivost a férové jednání, to je Jarov Drive. Auto Jarov, nejrychlejší cesta k novému vozu. Více na autojarov.cz.

Hanka Zagorová dospívala na vlnách Rádia Bonton. Vyladíte pondělní písničky na přání. No a co dalšího, že si přejete? Například tady píšete: hezký den Bontone, i dnes jsem s vámi. Děkujeme za to. A chtěl bych od vás slyšet Bonsoir Mademoiselle Paris od skupiny Shalom. Jen tak do práce, pro dobrou náladu a pro lepší přežití v tom vedru, které máme. Díky moc, nám napsal Honza. Tak Honzo, nějak to dejte. Sice máme těsně po víkendu, před námi celý pracovní týden, ale víte co? Ono to nějak půjde samozřejmě. I s další muzikou, tady už jsou Shalom, tak ať se vám líbí.

Tak to byl Chris DeBerg, který právě teď dospíval na rádiu Bonton. Tohle jsou také pondělní písničky na přání, které vám dělají další a další hudební radosti, tak pojďme se podívat po nějaké té SMSce, ve které píšete: dobrý den, drahý Bontone, prosím o zahrání písničky František od skupiny Buty. Jen tak pro radost a krásný den. Moc děkuji, napsal nám Adam. Takže milý Adame, zdravím vás, přeju parádní pondělí, možná pracovní, možná prázdninové, kdo ví, v každém případě teď i parádně hudební. Tady jsou Buty s Františkem pro vás, tak ať se vám líbí.

To byly Opus na Bontonu, tohle jsou pondělní písničky na přání a teď opět vy a vaše další SMS-ka. V ní píšete, přáli bychom si zahrát píseň Srdce jako kámen od Karla Gotta. Jste skvělé rádio, hezky hrajete a moc rádi vás posloucháme. Napsala nám Marie a Karel. Tak já vám moc díky za tuhle krásnou zprávu, samozřejmě velmi nás potěšila. No a teď už pro vaše potěšení na Bontonu na opátku Karel Gott. Tak tady ho máte.

Zdravím vás, milí Bontoňáci, pondělní písničky na přání jsou v plném proudu. Pojďme ochutnat další porci krásného léta, píše ten nejmilejší Bontone, prosím o léto lásky od Slzy a Summer All Stars. Děkuji a přeji krásný den, napsala nám Bohdana. Tak milá Bohdano, pojďme na to, tady je máte.

Na Rádiu Bonton naladíte pondělní písničky na vaše přání, tak hezké dopoledne vám všem přeju, tak pojďme se podívat, pro koho dalšího, že budeme hrát. Vy píšete nádherný slunečný den, Dane. Ráda bych vás poprosila o písničku Rub a líc od Petra Nováka a Karla Kahovce. Písničku věnují dcerce Emince, příteli Vláďovi a také složkám integrovaného záchranného systému v celé republice za jejich práci v těchto parných dnech. Děkuji, tak tohle napsala Šárka z Vimperka. Šárko, moc krásná zpráva, díky za ni. No a teď už pánové Petr Novák a s ním Karel Kahovec na Bontonu. Tak tady je máte.

0: Petr Novák a Karel Kahovec a tečka za pondělními písničkami na přání na vlnách Rádia Bunton. Máme už jednu minutu po 11. hodině, takže pojďme omrknout také další muziku. Oni se postarají třeba Abraxas. Ano, to bude jejich obyčejný svět na vašem Rádiu Bunton. Připojí se také Vanastovy věci. A nebo kapela Queen. Tak hezký den a pohodový poslech.
1: Rádio Bonton a Dan Kostka.
0: A my už společně jedeme dál pondělním dopolednem. Už za malou chvíli se podíváme na Petra a Pavla, kteří dnes slaví svůj svátek. Ale teď už pojďme hrát. Tady jsou i Erasure.

0: Posloucháte Radio Bonton, Michael Cute a s ním Anita Hegerland právě teď na našich vlnách, a to v 11 hodin a 20 minut k tomu. Já vám přeju hezké dopoledne. Máme tady pondělí 29. června a to znamená, že dneska slavíme takzvaný sváteční dvoják. Pánové Petr a Pavel mají svůj svátek. Když se podíváme na Petra, tedy podle hvězd, je to prý podle nich charismatický muž s inteligencí, kterou rozhodně nezapře. Svůj vnitřní neklid a tvůrčí duši prý dokáže nejlépe uplatnit v některé umělecké profesi. Jinak od přírody je to také vůdčí osobnost, někdy ale působí na druhé příliš arrogantním dojmem. Tak takový je Petr. No a co Pavel? Tak nositel tohoto jména prý bývá velmi citlivý člověk. Většinou to ovšem neumí dávat příliš najevo. Jeho partnerky se proto musí obrnit trpělivostí a také tolerancí. Navíc se mohou připravit na to, že kromě nich může mít v záloze ještě někoho jiného. Tak buďte ve střehu a opatrné. V každém případě, pánové, vy si to užívejte. Ještě jednou vám za celé Rádio Bonton přeju všechno nejlepší k svátkům. No a posílám také muziku, za chvíli Miraj, Queeni a také dopravní informace. Tak zůstaňte s námi.
1: Tahle nabídka na vás nepočká. Pevný internet od Vodafonu teď můžete mít už od 199 korun měsíčně na první rok, ale jen do konce června. Tak neváhejte ani minutu a skočte si pro pevný internet do naší prodejny nebo na Vodafone.cz. Vodafone.
2: Letní slevy ve Sportissimu jsou v plném proudu. Právě teď sleva až 30% na vybavení na sport i volný čas. Zastavte se u nás na prodejně nebo vybírejte online z pohodlí domova. Sportissimo. Život v pohybu.
3: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od pondělí v Lidlu vepřová kýta bez kosti v ceně 59,90 za 1 kg. Třešně 100 gramů za 9,90. A Pilsner Urquell v multipeku 6x půl litru za 173 korun. Lidl. To se vyplatí.
4: Celý den tvý chyby hledám a večer se mi líbíš právě tím, co mě normálně ze židle zvedá. Nakonec na zadek mě posadí.

a i když přesto všechno tě mám rád, občas tě zapomenu milovat, občas na tebe zapomenu. A i když přesto všechno tě mám rád, občas tě zapomenu milovat,

0: Tak to byly Queeni na Bontonu, necelé 2 minutky a je 11:30, čas se podívat na dopravu.
1: Rádio Bonton, doprava.
0: Zlobí nám to na dálnici D0, tady pozor na 18. kilometru ve směru k D1. Máme tady hlášenou nehodu osobního vozidla s nákladním. Pojďme na Mělnicko do Neratovic, tady pozor v ulici Pražská, 2 osobáky v sobě. No a ještě Liberec, ulice Lípová, havarovala tady 3 osobní vozidla, místo nehody je prý neprůjezdné a máme tady čekat velmi silný provoz a zdržení. Tak s tím počítejte a jezděte opatrně. Já vám přeju šťastnou cestu a muzika to budou Abraxas, také Alba s Rominou Power, anebo Michal Hrůza.

Posloucháte Radio Bonton, od roku 1976 takhle řádí na českých pódiách a v českém éteru kapela Abraxas. Právě teď u nás na vlnách Radia Bonton, a to 4 minutky před 11:45. Já vás zdravím, přeji hezké pondělí. No a další muzika, to bude třeba Petr Novák. No a teď už na Bontonu In Circle. Tak pohodový poslech. Radio.

0: Na rádiu Bonton zpívala Jana Kratochvílová, je tady pondělní pravé poledne. Já vám přeju hezký den, mám pro vás také parádní muziku, budou třeba Buty a Jednou ráno.
1: Ráno přišel vítr.
0: Po 12. hodině zaskočí také Xindl X s Mirkou Miškachovou.
2: Dívám se do slovníku a zkouším zahrát Slejsen.
0: A nebo Falko. Tak hezký den a pohodový poslech vám všem přeju.
3: Rádio Bonton, počasí.
0: No a pojďme se podívat na to zítřejší, tak se koukám, že rozdělí naši republiku na dvě části. V Čechách polojasno až oblačno, přechodně až zataženo, ojediněle přehánky. Na Moravě a ve Slezsku skoro jasná obloha. Jinak k večeru čekáme od jihu přibývání oblačnosti. V Čechách místy zaprší i zabouří. Pozor, ty bouřky mohou být i velmi silné. No a nejvyšší denní teploty 25 až 32 stupňů. Na Moravě tam zítra naměříme až 35.
3: Radio Bonton a Dan Kostka.
0: No a teď už vám přeju samozřejmě dobrou chuť k vašemu pondělnímu obědu. A aby vám chutnalo ještě víc, posílám další parádní muziku. Například teď už jsou to Pet Shop Boys.

0: To byly Aha na rádiu Bonton, 12 hodin 18 minut. Já vás zdravím, přeju vám krásný pondělní den a pozor, pejskaři v Česku už od 1. července startuje centrální evidence psů. Půjde o jediný oficiální registr, kde bude možné najít údaje o psovi, jeho čipu, očkování proti vsteklině nebo třeba majiteli. Pes se ovšem do systému nezapíše automaticky jen proto, že už má čip, pet pasa nebo záznam v některé soukromé databázi. Pozor, o zápis musí majitel psa požádat osobně veterináře, tak na to myslete, ať se nedostanete do nějakých zbytečných problémů. Cože nás za problémy čeká na cestách, tak to prozradím už za chvilku. Chystám další dopravu a muziku k tomu za chvíli třeba Falco a také Xindl X a Mirka Miškechová. Tak zůstaňte s námi.
1: Náš výkup je teď totální hardcore.
2: V Ačkách zvyšujeme výkupní ceny, vykupujeme všechna auta a platíme i hned, v hotovosti i převodem. Prodejte u nás auto ještě dnes a získejte nejvýhodnější cenu na trhu. Více na aaaauto.cz nebo volejte 800 110 800.
3: Každé ráno se město znovu rozběhne. Světla, tramvaje, výtahy, kanceláře, domovy. Za tím vším jsou lidé, které často nevidíme. Ale jejich práce je vidět všude kolem nás. V Pre hledáme další z nich. Ty, kteří chtějí dělat práci, co udržuje město v chodu. Když ráno rozsvítíte, když přijede tramvaj, když se otevřou dveře a město běží tak, jak má. Přidejte se i vy na pre.cz/kariéra.
4: Chceš mít ten správný drive? Auto Jarov ti přináší Jarov Drive. Operativní leasing, který tě dostane na silnici během pár dnů. Široká nabídka skladových vozů, různých motorizací a výbav. Spolehlivost a férové jednání, to je Jarov Drive. Auto Jarov, nejrychlejší cesta k novému vozu. Více na autojarov.cz.
5: Place, místo, kde nesmíte chybět. Neopakovatelný zážitek během filmového festivalu v Karlových Varech. Place přinese spojení gastronomie, hudby, umění a nočního života. Těšte se na Sofia Loren restaurant i na hvězdy, jako jsou Anastasia, Marek Stracený, Miraj, Lucie Bílá, Queenie a další. Od 3. do 11. července. Poštovní dvůr Karlovy Vary. Place. www.playe.cz.

0: Rádio Bontón doprava.
1: Tak to byl Falcon na Bontonu, pojďme se podívat znovu na to, jak nám to teď vypadá na cestách. No, není to, přátelé, žádná slava, co si budeme povídat. Například dálnice D1 ve směru na Brno, tady pozor na výjezdu exit 21, kde havaroval osobák do svodidel. Bouralo se také na D2 na 3. kilometru ve směru na Brno, kde nám hlásíte nehodu dvou osobáků. No a stále máme problém i na D0 na 18. kilometru ve směru k D1 se odklízí následky nehody osobního vozidla s nákladním. Tak jezděte opatrně, není to pravda nejružovější na těch našich cestách. Tak vám přeju šťastnou cestu, v pohodě a v klidu, dorazte do cíle, no a já vám zatím budu hrát další skvělou muziku. Za chvíli to bude třeba Adele, také Olympic a nebo No Name.

0: se svojí bondovkou Adele a Skyfall na vlnách Rádia Bonton. Já vám přeju krásné pondělní odpoledne. Dnes máme 29. června, to znamená, nezapomeňte popřát Petrům a Pavlům, kteří mají dneska svůj sváteční dvoják narozeniny. Ty má třeba zpěvák Jan Toužimský, anebo herec Petr Stach. Tak pánové, vám přejeme jen a jen to nejlepší. No a posílám také další muziku. Za chvíli to bude třeba Kristýna, Michael Jackson, a nebo Alice Springs.
1: Place. Místo, kde nesmíte chybět. Neopakovatelný zážitek během filmového festivalu v Karlových Varech. Place přinese spojení gastronomie, hudby, umění a nočního života. Těšte se na Sophia Loren Restaurant i na hvězdy, jako jsou Anastasia, Marek Stracený, Miraj, Lucie Bílá, Queenie a další. Od 3. do 11. července. Poštovní dvůr Karlovy Vary. Place. www.place.cz.

0: Na rádiu Bonton zpívala Leona Machálková, je 13 hodin, skoro jedna minutka k tomu. Pojďme se podívat za další muzikou, koukám, že nás malinko ochladí Marie Rotrová, ta přinese v další hodině alespoň trošku toho deště. No, možná si říkáte už, aby to bylo, jinak zpívat bude také Anaka. A mám pro vás i The Human League. Tak hezké pondělí a pohodový poslech vám všem přeju.
1: Rádio Bonton, počasí.
0: No a jakže bude zítra v Čechách polojasno až oblačno, přechodně až zataženo. Ojediněle přehánky na Moravě a ve Slezsku bude skoro jasná obloha. Jinak k večeru už nám bude od jihu přibývat oblačnosti. V Čechách bude pršet, místy také bouřit. No a nejvyšší denní teploty 25 až 32 stupňů Celsia. Ale třeba na Moravě zítra naměříme ještě něco kolem 35.
1: Radio Bonton a Dan Kostka.
0: No a my společně jedeme dál pondělním odpolednem. Už za malou chvíli vyrazíme do několika míst v Praze, kde si můžete v pohodě, v klidu zagrilovat. No a ani k tomu žádný gril vlastně nepotřebujete. Tedy ten vlastní, myslíme. Tak zůstaňte s námi, pokud se chcete rozvědět víc. No a do té doby budeme hrát. Teď už jsou tady Banket.

0: To byly The Human League na vlnách Rádia Bonton. K létu samozřejmě patří nejrůznější grilovačky. Bez toho bychom se asi těžko obcházeli, co si budeme povídat. A tak například i Praha 3 začne od července nabízet lidem možnost po online rezervaci využít dvě místa vybavená elektrickými grily. Městská část to uvádí na svém webu. Grily část umístila v areálech svojí příspěvkové organizace Sarab 3, no a lidé za hodinu jejich využívání zaplatí 100 korun. Jinak grilovací místa se nachází i jinde v metropoli. Místa s grily se nachází například na Bubenečském výstavišti nebo v areálu Chodovské tvrze v Praze 11. Pikniková místa s grily nebo ohništěji se pak nachází v řadě parků, například v Hostivařském lesoparku, ve Stromovce, v Oboře Hvězda, Prokopském údolí, na Ladronce anebo v Divoké Šárce. No a grily je možné si pronajmout například také na Parukářce, v kempu Pražačka anebo v parku u nákupního centra Galerie Butovice, takže vidíte, že opravdu možnosti ke grilování tady máme. V hlavním městě se můžeme vydat pro špekáčky, napíchnout a začít něco dělat. V každém případě já pro vás zatím budu pomalinku, ale jestli vybírat také další muziku. Už za chvíli to bude třeba Dan Landa nebo Marie Rotrová. No a jak to vypadá na cestách, na to se podíváme. Zůstaňte s námi.
1: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od pondělí v Lidlu vepřová kýta bez kosti v ceně 59,90 za 1 kg. Třešně 100 gramů za 9,90. A Pilsner Urquell v multipeku 6x půl litru za 173 korun. Lidl, to se vyplatí.
2: Chceš mít ten správný drive? Auto Jarov ti přináší Jarov Drive. Operativní leasing, který tě dostane na silnici během pár dnů. Široká nabídka skladových vozů, různých motorizací a výbav. Spolehlivost a férové jednání, to je Jarov Drive. Auto Jarov, nejrychlejší cesta k novému vozu. Více na autojarov.cz.
3: Letní slevy ve Sportissimu jsou v plném proudu. Právě teď sleva až 30% na vybavení na sport i volný čas. Zastavte se u nás na prodejně nebo vybírejte online z pohodlí domova. Sportissimo. Život v pohybu.

0: cítíte ve vzduchu, alespoň v této písničce. Déšť a s ním Marie Rotrová na Rádiu Bonton. My pojďme na dopravu.
1: Rádio Bonton, doprava.
0: A začínáme v hlavním městě v Praze, pozor, v ulici Novopatská, kde havarovala dvě osobní vozidla. Bouralo se taktéž v ulici Novodvorská, i tady jsou v sobě dva osobáky. A zamíříme ještě do Hradce Králové, do ulice Hořická. I tady máme hlášenou havárku dvou osobních vozidel. Provoz je tady řízen kyvadlově jedním jízdním pruhem, takže počítejte se zdržením. A jezděte opatrně a já vám k tomu budu hrát. Za chvíli to budou hodiny, také Belinda Carlisle. No a teď už na Bontonu David Dale.

tam smutek rozbitých soukolí, kdy do srdcí žití zabolí a ví. Jak vše to hezké pomalu zraje, pak na dlaních taje, jak loňský sníh.

0: 지.
1: že mezi příliš a dost stojí vysoký most a opět.

Tak to byly hodiny a jejich smívání na Bontonu. Já vám přeju krásné pondělní odpoledne. Dnes máme 29. června. Nezapomeňte hlavně, prosím, popřát všem Petrům a Pavlům, které znáte. Právě oni dneska slaví svůj sváteční dvoják. No a navíc slavíme také třeba Mezinárodní den tropů. I když si říkám, že ten Mezinárodní den tropů už slavíme vlastně několik hodně dlouhých horkých tropických dnů. A říkám si už, abychom ho také doslavili. No, snad to nějak přijde. V každém případě mám pro vás také další muziku do 14. hodiny, třeba Marcela Holanová, Dajdou Michal David, anebo právě teď na Bontonu R.E.M.

0: Posloucháte Rádio Bonton, mám přeju krásné pondělní odpoledne. Samozřejmě venku to malinko stále pálí, co se dá dělat, jak to s tím počasím dneska dopadne, to se podíváme na to už za malou chvíli s někým, pravda, povolanějším než jsem já, ale o tom až za chvilku. Teď Karel Zich s Létem jak má být, ano, ten nám to připomíná. A to už se bavíme o muzice po 14. hodině na Bontonu. O ní se postará také Slza. Nebo dívka z našich plakátů, Samantha Fox. Tak hezký den a pohodový poslech vám všem přeju.
1: Radio Bonton a Dan Kostka.
0: No a teď už společně jdeme dál pondělním odpolednem, když už jsem mluvil o tom počasí, tak o něm nám kompletní informace dodá, a to už za malou chvíli, kolegyně Dagmar Honcová, ovšem do té doby s další muzikou třeba Chris Norman a Suzy Quattro.

0: Tak to byl Eurythmics na Bontonu, teď už Dáša a počasí na zítra.
1: Žít podle počasí na rádiu Bonton.
2: Dobré odpoledne, od mikrofonu vás zdraví Dagmar Honcová s předpovědí počasí na úterý. Také v úterý budeme skloňovat tropickou noc, tropické teploty a velmi silné bouřky. Pojďme hezky po pořádku. V ranních minimech na Moravě a ve Slezsku zpravidla teplota nebude klesat pod 20 stupňů Celsia. Také nejvyšší odpolední teploty naměříme na východě našeho území, kulminovat budou až na 630 stupních. V Čechách už to budou teploty nejčastěji v intervalu od 25 do 30 stupňů. Jinak očekáváme velkou oblačnost s občasným deštěm nebo s přeháňkami. Ojediněle se budou vyskytovat také bouřky.
3: Ačka jsou i v létě plná výhod a benefitů. Vyberte si z 19 000 vozů s garantovanou letní slevou až 100 000 korun a s možností výměny až do 60 dnů. Nyní ještě dostupněji díky výhodnému financování na míru. Více na aaaauto.cz nebo volejte 800 110 800.
4: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, ta se vyplatí. Od pondělí v Lidlu vepřová kýta bez kosti v ceně 59,90 za 1 kg. Třešně 100 gramů za 9,90. A Pilsner Urquell v multipeku 6x0,5 litru za 173 korun. Lidl, to se vyplatí.

0: To byla Samantha Fox na Bontonu. Krásné pondělní odpoledne vám všem přeju. Pojďme se podívat na cesty.
1: Rádio Bonton doprava.
0: Začínáme v Praze, pozor, tady v ulici Modřanská, kde jsou v sobě dva osobáky, podobně jako v Lovosicích na Litoměřicku. Tady opatrně v ulici Terezínská na bouračku dvou osobních vozidel. Naštěstí se obešla bez zranění, jak píšete. No a pojďme ještě na Českobudějovicko. Tady pozor v obci Zliv v ulici Čapkova, kde právě teď policie řeší nehodu osobního vozidla. Tak jezděte opatrně, přeju vám šťastnou cestu. No a posílám také další parádní muziku. Za chvíli to bude třeba Divoký Bill, také Berlin. No a Meky Žbírka s Magdou Šalamounovou na Bontonu právě teď.

0: zvuky nás tří.
1: Tak to byl úplně divoký Bill a jeho malování na vlnách Rádia Bunton. 14 hodin k tomu 39 minut. Já vám přeju krásné pondělní odpoledne. Zdravím každého Petra a Pavla, kteří nás dnes poslouchají, protože právě oni slaví svůj svátek. Takže pánové, užívejte si svého svátečního, pravda, hodně, hodně horkého dne se vším všudy. Do 15. hodiny ode mě ještě také s další muzikou. Za chvíli to bude třeba Karel Zich a jeho Léto, jak má být. Zaspívá také Věra Martinová. No a teď už na Buntonu. No merci. Tak hezký den a pohodový poslech vám všem přeju. Rádio.

0: Chceš mít ten správný drive? Auto Jarov ti přináší Jarov Drive. Operativní leasing, který tě dostane na silnici během pár dnů. Široká nabídka skladových vozů, různých motorizací a výbav. Spolehlivost a férové jednání, to je Jarov Drive. Auto Jarov, nejrychlejší cesta k novému vozu. Více na autojarov.cz.
1: Tři kouzelná slova, která potěší všechny firmy i živnostníky? Odložená? Splatnost? Faktur? Alza pro firmy teď nabízí klid pro váš rozpočet. Zboží máte hned a fakturu zaplatíte později. Přesné podmínky a další výhody jsou na alzaprofirmy.cz.
2: Hledáte práci, která dává smysl? Takovou, která má skutečný dopad na životy lidí. V PRE hledáme ty, kdo chtějí držet v chodu celé město. V terénu, v kanceláři, v každodenním provozu s moderními technologiemi. Hrdinové z PRE nejsou vždy vidět, ale jejich práce ano. Pracujte tam, kde je vidět výsledek. Přidejte se i vy. PRE.cz/kariéra.
3: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, ta se vyplatí. Od pondělí v Lidlu vepřová kýta bez kosti v ceně 59,90 za 1 kg. Třešně 100 gramů za 9,90. A Pilsner Urquell v multipeku 6x 0,5 litru za 173 korun. Lidl, to se vyplatí.
4: Place. Místo, kde nesmíte chybět. Neopakovatelný zážitek během filmového festivalu v Karlových Varech. Place přinese spojení gastronomie, hudby, umění a nočního života. Těšte se na Sophia Loren Restaurant i na hvězdy, jako jsou Anastasia, Marek Stracený, Miraj, Lucie Bílá, Queenie a další. Od 3. do 11. července. Poštovní dvůr Karlovy Vary. Place. www.place.cz.
5: Speciál časopisu ABC Pračlověk je plný nejnovějších objevů v pravěké archeologii. Kdy naši předci začali chodit po dvou? Opravdu se neandrtálci křížili s moderními lidmi? Vše o opravdových hobitech nebo pramatce Lucy. 164 stran objevů pro zvídavce. Speciál ABC právě v prodeji.

0: Radio Bonton. Radio Bonton.
1: Ty mě miluješ, to mi neříkej.

0: Place. Místo, kde nesmíte chybět. Neopakovatelný zážitek během filmového festivalu v Karlových Varech. Place přinese spojení gastronomie, hudby, umění a nočního života. Těšte se na Sophia Loren Restaurant i na hvězdy, jako jsou Anastasia, Marek Stracený, Miraj, Lucie Bílá, Queenie a další. Od 3. do 11. července. Poštovní dvůr Karlovy Vary. Place. www.place.cz.
1: Speciál časopisu ABC Pračlověk je plný nejnovějších objevů v pravěké archeologii. Kdy naši předci začali chodit po dvou? Opravdu se neandrtálci křížili s moderními lidmi? Vše o opravdových hobitech nebo pramatce Lucy. 164 stran objevů pro zvídavce. Speciál ABC právě v prodeji.

0: Náš výkup je teď totální hardcore. V Ačkách zvyšujeme výkupní ceny, vykupujeme všechna auta a platíme i hned, v hotovosti i převodem. Prodejte u nás auto ještě dnes a získejte nejvýhodnější cenu na trhu. Více na aaaauto.cz nebo volejte 800 110 800.
1: Speciál časopisu ABC Pračlověk je plný nejnovějších objevů v pravěké archeologii. Kdy naši předci začali chodit po dvou? Opravdu se neandrtálci křížili s moderními lidmi? Vše o opravdových hobitech nebo pramatce Lucy? 164 stran objevů pro zvídavce. Speciál ABC právě v prodeji.

0: Chceš mít ten správný drive? Auto Jarov ti přináší Jarov Drive. Operativní leasing, který tě dostane na silnici během pár dnů. Široká nabídka skladových vozů, různých motorizací a výbav. Spolehlivost a férové jednání, to je Jarov Drive. Auto Jarov, nejrychlejší cesta k novému vozu. Více na autojarov.cz.
1: Tři kouzelná slova, která potěší všechny firmy i živnostníky? Odložená? Splatnost? Faktur? Alza pro firmy teď nabízí klid pro váš rozpočet. Zboží máte hned a fakturu zaplatíte později. Přesné podmínky a další výhody jsou na alzaprofirmy.cz.
2: Tahle nabídka na vás nepočká. Pevný internet od Vodafonu teď můžete mít už od 199 Kč měsíčně na první rok, ale jen do konce června. Tak neváhejte ani minutu a skočte si pro pevný internet do naší prodejny nebo na Vodafon.cz. Vodafone.
3: Honda přiváží žhavou letní nabídku. Ušetřete při koupě rodinného CR-V až 140 000 korun a získejte plně vybavené SUV za bezkonkurenční cenu. Přesvědčte se, že jízda hybridním vozem může být úsporná i zábavná zároveň a užijte si léto v nové Hondě. Honda. The power of dreams.

0: Hezký den s Rádiem Bonton.
1: 4 ráno, nebo víc. Jsem vzhůru, koukám na měsíc, anebo dolů do ulic, kde lampy bloudí. Snad je to jedna z nočních můr. Co vidím, to je soudní dvůr a ten mě teď soudí. Soud rána, to je nespavost a notně potměšilý host. Je seriózní na výsost a tak mě teď soudí. Já ale kuráž pozbírám a řeknu všechno popírám, jen ať si mě soudí. Ať mě klidně soudí.

Asi nevědí, že slouží službu medvědí, když v roli svědku povědí, že mám ráda třeba růže. I to, že ještě radši spím a ve snech často zabloudím k vůni mužské kůže. To mi nepomůže. Co na půl je, chci docela. Chci vstát jak ptáci z popela a dělat, co se nedělá. A za to mě teď soudí. Chci v kádi světa hledat špunt, když na huntě sem poznám hunt a v zlatě jeho kontrapunkt. Proto nezabloudím. A tak se nepřiznám. Soudím.

Ten soud mi říká, už to vzdej. Jen na sebe se podívej a zapravdu nám dej, že jsi pěknej ptáček. Jen pohled na svou minulost a pochop, že v nás hára zlost. Tak požádej nás o milost a začni s pláčem. Já koukám vzhůru na měsíc a taky dolů do ulic a sama sebe slyším říct, nejsem z těch, kdo loudí, už nechte dalších průtáčů.

Smáčka jsou i v létě plná výhod a benefitů. Vyberte si z 19 000 vozů s garantovanou letní slevou až 100 000 korun a s možností výměny až do 60 dnů. Nyní ještě dostupněji díky výhodnému financování na míru. Více na aaaauto.cz nebo volejte 800 110 800.

0: Chceš mít ten správný drive? Auto Jarov ti přináší Jarov Drive. Operativní leasing, který tě dostane na silnici během pár dnů. Široká nabídka skladových vozů, různých motorizací a výbav. Spolehlivost a férové jednání, to je Jarov Drive. Auto Jarov, nejrychlejší cesta k novému vozu. Více na autojarov.cz.
1: V Lidlu jsou ceny v klidu již od února. Teď ale přidáváme další produkty, abyste mohli být nadále v klidu. Například Coca-Cola Normal nebo Coca-Cola Zero 1,75 litru za novou běžnou cenu 34,90. Nebo máslo 250 gramů za novou běžnou cenu 29,90. V Lidlu jsou další ceny v klidu. Lidl, to se vyplatí.
2: Letní slevy ve Sportissimu jsou v plném proudu. Právě teď sleva až 30% na vybavení na sport i volný čas. Zastavte se u nás na prodejně nebo vybírejte online z pohodlí domova. Sportissimo. Život v pohybu.

0: Výkup je teď totální hardcore.
1: V Ačkách zvyšujeme výkupní ceny, vykupujeme všechno auta a platíme i hned, v hotovosti i převodem. Prodejte u nás auto ještě dnes a získejte nejvýhodnější cenu na trhu. Více na aaaauto.cz nebo volejte 800 110 800.
2: Radio Bonton. Tady je česká hudba doma.

0: Honda přiváží žhavou letní nabídku. Ušetřete při koupě rodinného CR-V až 140 000 korun a získejte plně vybavené SUV za bezkonkurenční cenu. Přesvědčte se, že jízda hybridním vozem může být úsporná i zábavná zároveň a užijte si léto v nové Hondě. Honda, the power of dreams.
1: Letní slevy ve Sportissimu jsou v plném proudu. Právě teď sleva až 30% na vybavení na sport i volný čas. Zastavte se u nás na prodejně nebo vybírejte online z pohodlí domova. Sportissimo. Život v pohybu.
2: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, ta se vyplatí. Od pondělí v Lidlu vepřováky ta bez kosti v ceně 59,90 za 1 kg. Třešně 100 gramů za 9,90. A Pilsner Urquell v multipeku 6x0,5 litru za 173 korun. Lidl, to se vyplatí.

při mě stál. Mluvil jsem s prezidenty, potkal jsem vrahy, nahý

na rtu, když při mě stál. Někteří lidi mají fakt divné chutě, ale já, lásko má, stále stejně miluju tě. Když hážeš bílé křemenáče na cibulku, když zvedáš prst jako dirigentskou hůlku.

0: Honda přiváží žhavou letní nabídku. Ušetřete při koupě rodinného CR-V až 140 000 korun a získejte plně vybavené SUV za bezkonkurenční cenu. Přesvědčte se, že jízda hybridním vozem může být úsporná i zábavná zároveň a užijte si léto v nové Hondě. Honda. The power of dreams.
1: V Lidlu jsou ceny v klidu již od února. Teď ale přidáváme další produkty, abyste mohli být nadále v klidu. Například čerstvá vejce velikosti M30 kusů za novou běžnou cenu 144,90. Nebo máslo 250 gramů za novou běžnou cenu 29,90. V Lidlu jsou další ceny v klidu. Lidl, to se vyplatí.

až přes řeku a do strání se rozléhá tvé volání. Jonáš ve velrybým břiše by tvoje slova musel slyšet, vždyť voláš tišej než tiše. Kdo se ti ubrání?

Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, ta se vyplatí. Od pondělí v Lidlu vepřová kýta bez kosti v ceně 59,90 za 1 kg. Třešně 100 gramů za 9,90. A Pilsner Urquell v multipeku 6x0,5 litru za 173 korun. Lidl, to se vyplatí.

0: Rádio Bonton zprávy.
1: U zpráv na Bontonová se vítá Honza Homolka. Prezident Petr Pavel nevyhoví žádosti premiéra Babiše, aby přehodnotil svůj postoj a na summit NATO do Ankary nelétal. Hlava státu to uvedla v živém vysílání na Facebooku. Předseda motoristů a ministr zahraničí Petr Macinka se po zasedání vlády omluvil za nezamýšlenou reklamu folklorního festivalu ve Strážnici. V pátek tam publikum nejdříve vypískalo ministra kultury Klempíře. Macinka pak v sobotu hlediště pohněval, když vystoupil a označil festival za spolitizovaný. Od úterý se živnostníkům, kteří platí takzvané paušální daně, snižují měsíční zálohy, a to o 822 koruny. Snaha amerického prezidenta Trumpa zvrátit rozsudek za sexuální napadení a pomluvu novinářky Carolové u amerického nejvyššího soudu neuspěla. Kouč Miroslav Koubek krátce po vyřazení už po skupinové fázi na mistrovství světa končí u českého nároďáku. David Strunda po vzájemné dohodě přijal trenérovu rezignaci. A v úterý bude oblačno, přes den čekejme na jihovýchodní polovině území jasno až skoro jasno, nejvyšší teploty 28 až 32, ale k večeru i silnější bouřky.

0: dáme signál.
1: Rádio Bonton, zprávy.
2: U zpráv na Bontonu vás vítá Honza Homolka. Prezident Pavel nevyhoví žádosti premiéra Babiše, aby přehodnotil svůj postoj a na summit NATO do Ankary nelétal. Hlava státu to uvedla v živém vysílání na Facebooku. Prezident zopakoval, že o koordinaci zahraniční politiky se snaží od nástupu současného kabinetu. Se začátkem prázdnin si mnozí z Čechů plánují výlet na některou z našich řek. Odborníci ale doporučují počkat minimálně do půlky tohoto týdne až do zní bouřky. Voda zaplavila při odpoledních bouřkách některé ulice v Jihlavě. Na Vysočině zaměstnalo hasiče také odstraňování popadaných stromů, které zastavily také provoz železnice. V bývalém areálu pivovaru v Olomouci Holici zasahovali záchranáři u hromadné otravy oxidem uhelnatým. Jeden člověk byl v kritickém stavu resuscitován. Kouč Miroslav Koubek krátce pověřil už po skupinové fázi na mistrovství světa končí u české reprezentace. 74-letý trenér uvedl, že k jeho předčasnému konci přispěla také údajná mediální kampaně. Bude oblačno v úterý v jihovýchodní polovině území, polojasno a skoro jasno, k večeru bouřky. Nejvyšší denní teploty 28 až 32 stupňů.

0: Rádio Bonton správy.
1: U zpráv na Bontonu se vítá Honza Homolka. Prezident Petr Pavel nevyhoví žádosti premiéra Babiše, aby přehodnotil svůj postoj a na summit NATO do Ankary nelétal. Hlava státu to uvedla v živém vysílání na Facebooku. Předseda motoristů a ministr zahraničí Petr Macinka se po zasedání vlády omluvil za nezamýšlenou reklamu folklorního festivalu ve Strážnici. V pátek tam publikum nejdříve vypískalo ministra kultury Klempíře. Macinka pak v sobotu hlediště pohněval, když vystoupil a označil festival za spolitizovaný. Který se živnostníkům, kteří platí takzvané paušální daně, snižují měsíční zálohy, a to o 822 koruny. Snaha amerického prezidenta Trumpa zvrátit rozsudek za sexuální napadení a pomluvu novinářky Carolové u amerického nejvyššího soudu neuspěla. Kouč Miroslav Koubek krátce po vyřazení už po skupinové fázi na mistrovství světa končí u českého nároďáku. David Trunda po vzájemné dohodě přijal trenérovu rezignaci. A v úterý bude oblačno, přes den čekejme na jeho východ.